0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Babí léto ještě příští týden bude, ale pomalu už nám začíná topná sezona. Ta už třeba odstartovala v severomoravském Štramberku. A ne zrovna šťastně. První případ otravy oxidem uhelnatým řeší záchranáři právě v tomto městě na Novojičínsku. U Beskyd přiotrávili se tu dva seniori, které s vysokou hladinou oxidu v krvi převezli do nemocnice. Ve slovenských Tatrách už napadlo 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh navíc ve strmém terénu způsobovat i laviny a splazy, varují lavinoví experti podle slovenského serveru aktuality.sk. V Tatrách platí první lavinový stupeň. Zatímco maturanti jednoho z nejsilnějších ročníků přemýšlejí, jestli a kam si příští rok pošlou přihlášku k vysokoškolskému studiu, vláda Andreje Babiše z hnutí ANO jim nachystala nemilé překvapení, píšou novinky.cz. Kabinet vysokým školám v návrhu rozpočtu na rok 2027 totiž pokrátil finance a ty proto oproti letošku zřejmě omezí počet nově přijatých studentů. Dostat se na vysněnou vysokou tak bude příští rok výrazně těžší než letos a na spoustu talentovaných mladých lidí se vůbec nedostane. Policie v Brně vypátrala jednoho z vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Uprchlého vězně našla krátce po sobotní půlnoci hlídka oddělení hlídkové služby na Tomkově náměstí, jak říká policejní mluvčí v Brně Petr Vala.
2: Při lustraci policisté zjistili, že se jedná o vězně, který 5. září roku 2026 krátce po 2. hodině ráno svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice.
1: Po druhém z mužů policisté nadále pátrají, je jim 35-letý Marian Necbala. Muž je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Jakékoliv informace můžete volat na linku 158. Stavbaři znovu zavřeli rušnou křižovatku pod mostem zvaným Sněhulák v Liberci. Jde o silnici první třídy 35. Pokud se stihnou všechny plánované práce, měla by tato uzavírka být letos poslední. Iveta Štočková, mluvčí firmy Euroviacz, která je dodavatelem stavby, k víkendové uzavírce dodala.
3: Tento víkend bude uzavírka dvě noci za sebou od 18. hodiny do 8. hodiny ráno a z neděle na pondělí je to potom od 18. hodin do 14. hodin, protože využijeme toho státního svátku, abychom stihli co nejvíce práce. Jelikož pracujeme ze spodní části mostu ve směru od Liberce na Hrádek, tak potřebujeme bezpečný prostor pro to, abychom ty práce mohli udělat. Konkrétně o tomto víkendu montujeme takzvané mostní římsy.
1: Obnova mostu je podle ředitelství silnic a dálnic nutná. Prohlídky totiž ukázaly, že jsou ve velmi špatném stavu. Práce budou pokračovat i příští rok na druhé polovině mostu. Ten by měl být hotový na začátku prázdnin.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Výmluvy nebo fakty? Státní rozpočet s nižším schodkem bylo možné udělat. Muselo by se ale snížit výdaje na bezpečnost, energetiku či na dopravní investice. Vláda na to ale nepřistoupila, jelikož by to mohlo mít fatálně špatný dopad na fungování Česka. V diskuzním pořadu na Nově to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Předseda Hnutí STAN Vít Rakušan v pořadu označil vládou plánovaný deficit 386 miliard korun za ekonomický zločin. V Karlovarském kraji by měla vzniknout vojenská katedra, která by ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým vyučovala kurz ochrana obyvatelstva, zaměřený převážně na studenty vojenských škol. Informoval o tom ministr obrany Jaromír Zuna a senátorka Jana Mračková-Vildumecová v Karlových Varech. Podle Mračkové by to mohl být základ i pro rozšíření vysokoškolského školství o další obory.
2: My si od toho slibujeme další spolupráce s Českým vysokým učením technickým a dalšími obory, které se připravují třeba i s tou Univerzitou obrany. To znamená, že by ten student byl rok na Univerzitě obrany, rok na Policejní akademii a poté zde v Karlovarském kraji.
1: Třísemestrální kurz poběží paralelně s vysokoškolským studiem. Je dobrovolný a jediným kvalifikačním požadavkem pro vstup je, aby budoucí student absolvoval dobrovolné vojenské cvičení nebo základní vojenský výcvik. V Česku docházejí radiologické asistentky. Jejich nedostatek ale začaly řešit ve Zlíně. Univerzita Tomáše Bati totiž odstartovala nový studijní program Radiologická asistence. Najdeme ho na Technologické fakultě. Jde o tříletý bakalářský program, který reaguje na nedostatek radiologických asistentů. Na výuce se budou podílet také Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a další zdravotní pracoviště v regionu. Víc děkanka fakulty Lenka Šenkárová.
3: Ti studenti mají velkou šanci na zaměstnání, protože je velký nedostatek tady těchto studentů ve všech nemocnicích. A to uplatnění takové, že když vyjdete na jakoukoliv zobrazovací techniku, tak tam ten radiologický asistent musí být. A oni navíc potřebují mít stálé služby, když se něco stane. Každá nemocnice, co mi tady řekla, tak oni ty přístroje mají, ale nemůžou je vytěžovat takovým způsobem, protože nemají k tomu odborný personál.
1: Studenti se naučí pracovat s rentgeny, počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí nebo zařízením pro nukleární medicínu. Hokejový útočník Martin Havelka z Litvínova dostal od disciplinární komise Extraligy trest na 3 zápasy za napadení rozhodčího v pátečním utkání 4. kola proti Spartě. Vítkovický obránce Red Holland vynechá za faul na třineckého Jakuba Galvase 1 utkání a navíc dostal pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhé místo obsadil 4-násobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu a 3. skončil jeho týmový kolega Isaac Hadjar.

do očí. A najde sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi, ty lhát mi

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Babí léto ještě příští týden bude, ale pomalu už nám začíná topná sezona. Ta už třeba odstartovala v severomoravském Štramberku. A ne zrovna šťastně. První případ otravy oxidem uhelnatým řeší záchranáři právě v tomto městě na Novojičínsku. U Beskyd přiotrávili se tu dva seniori, které s vysokou hladinou oxidu v krvi převezli do nemocnice. Ve slovenských Tatrách už napadlo 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh navíc ve strmém terénu způsobovat i laviny a splazy, varují lavinoví experti podle slovenského serveru aktuality.sk. V Tatrách platí první lavinový stupeň. Zatímco maturanti jednoho z nejsilnějších ročníků přemýšlejí, jestli a kam si příští rok pošlou přihlášku k vysokoškolskému studiu, vláda Andreje Babiše z hnutí ANO jim nachystala nemilé překvapení, píšou novinky.cz. Kabinet vysokým školám v návrhu rozpočtu na rok 2027 totiž pokrátil finance a ty proto oproti letošku zřejmě omezí počet nově přijatých studentů. Dostat se na vysněnou vysokou tak bude příští rok výrazně těžší než letos a na spoustu talentovaných mladých lidí se vůbec nedostane. Policie v Brně vypátrala jednoho z vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Uprchlého vězně našla krátce po sobotní půlnoci hlídka oddělení hlídkové služby na Tomkově náměstí, jak říká policejní mluvčí v Brně Petr Vala.
2: Při lustraci policisté zjistili, že se jedná o vězně, který 5. září roku 2026 krátce po 2. hodině ráno svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice.
1: Po druhém z mužů policisté nadále pátrají, je jim 35-letý Marian Necbala. Muž je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Jakékoliv informace můžete volat na linku 158. Stavbaři znovu zavřeli rušnou křižovatku pod mostem zvaným Sněhulák v Liberci. Jde o silnici první třídy 35. Pokud se stihnou všechny plánované práce, měla by tato uzavírka být letos poslední. Iveta Štočková, mluvčí firmy Euroviacz, která je dodavatelem stavby, k víkendové uzavírce dodala.
3: Tento víkend bude uzavírka dvě noci za sebou od 18. hodiny do 8. hodiny ráno a z neděle na pondělí je to potom od 18. hodin do 14. hodin, protože využijeme toho státního svátku, abychom stihli co nejvíce práce. Jelikož pracujeme ze spodní části mostu ve směru od Liberce na Hrádek, tak potřebujeme bezpečný prostor pro to, abychom ty práce mohli udělat. Konkrétně o tomto víkendu montujeme takzvané mostní římsy.
1: Obnova mostu je podle ředitelství silnic a dálnic nutná. Prohlídky totiž ukázaly, že jsou ve velmi špatném stavu. Práce budou pokračovat i příští rok na druhé polovině mostu. Ten by měl být hotový na začátku prázdnin.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: přitom se mě za ruku chytil, jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Radio Bonton.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Výmluvy nebo fakty? Státní rozpočet s nižším schodkem bylo možné udělat, muselo by se ale snížit výdaje na bezpečnost, energetiku či na dopravní investice. Vláda na to ale nepřistoupila, jelikož by to mohlo mít fatálně špatný dopad na fungování Česka. V diskuzním pořadu na Nově to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan v pořadu označil vládou plánovaný deficit 386 miliard korun za ekonomický zločin. V Karlovarském kraji by měla vzniknout vojenská katedra, která by ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým vyučovala kurz ochrana obyvatelstva, zaměřený převážně na studenty vojenských škol. Informoval o tom ministr obrany Jaromír Zuna a senátorka Jana Mračková-Vildumecová v Karlových Varech. Podle Mračkové by to mohl být základ i pro rozšíření vysokoškolského školství o další obory.
2: My si od toho slibujeme další spolupráce s Českým vysokým učením technickým a dalšími obory, které se připravují třeba i s tou Univerzitou obrany. To znamená, že by ten student byl rok na Univerzitě obrany, rok na Policejní akademii a poté zde v Karlovarském kraji.
1: Třísemestrální kurz poběží paralelně s vysokoškolským studiem. Je dobrovolný a jediným kvalifikačním požadavkem pro vstup, aby budoucí student absolvoval dobrovolné vojenské cvičení nebo základní vojenský výcvik. V Česku docházejí radiologické asistentky. Jejich nedostatek ale začaly řešit ve Zlíně. Univerzita Tomáše Bati totiž odstartovala nový studijní program Radiologická asistence. Najdeme ho na Technologické fakultě. Jde o tříletý bakalářský program, který reaguje na nedostatek radiologických asistentů. Na výuce se budou podílet také Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a další zdravotní pracoviště v regionu. Víc děkanka fakulty Lenka Šenkárová.
3: Ti studenti mají velkou šanci na zaměstnání, protože je velký nedostatek tady těchto studentů ve všech nemocnicích. A to uplatnění takové, že když vyjdete na jakoukoliv zobrazovací techniku, tak tam ten radiologický asistent musí být. A oni navíc potřebují mít stálé služby, když se něco stane. Každá nemocnice, co mi tady řekla, tak oni ty přístroje mají, ale nemůžou je vytěžovat takovým způsobem, protože nemají k tomu odborný personál.
1: Studenti se naučí pracovat s rentgeny, počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí nebo zařízením pro nukleární medicínu. Hokejový útočník Martin Havelka z Litvínova dostal od disciplinární komise extraligy trest na 3 zápasy za napadení rozhodčího v pátečním utkání 4. kola proti Spartě. Vítkovický obránce Red Holland vynechá za faulem na třineckého Jakuba Galvase jedno utkání a navíc dostal pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhé místo obsadil čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu a třetí skončil jeho týmový kolega Isaac Hadjar. Radio.

vzal si 7 cigaret, mlčí než utopený Švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a vetešníků. Miláček žen

Hračka žen a vedešníků. Tucty her, miláčka žen a vetešníků. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal, odhrň cíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Babí léto ještě příští týden bude, ale pomalu už nám začíná topná sezona. Ta už třeba odstartovala v severomoravském Štramberku. A ne zrovna šťastně. První případ otravy oxidem uhelnatým řeší záchranáři právě v tomto městě na Novojičínsku. U Beskyd přiotrávili se tu dva seniori, které s vysokou hladinou oxidu v krvi převezli do nemocnice. Ve slovenských Tatrách už napadlo 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh navíc ve strmém terénu způsobovat i laviny a splazy, varují lavinoví experti podle slovenského serveru aktuality.sk. V Tatrách platí první lavinový stupeň. Zatímco maturanti jednoho z nejsilnějších ročníků přemýšlejí, jestli a kam si příští rok pošlou přihlášku k vysokoškolskému studiu, vláda Andreje Babiše z hnutí ANO jim nachystala nemilé překvapení, píšou novinky.cz. Kabinet vysokým školám v návrhu rozpočtu na rok 2027 totiž pokrátil finance a ty proto oproti letošku zřejmě omezí počet nově přijatých studentů. Dostat se na vysněnou vysokou tak bude příští rok výrazně těžší než letos a na spoustu talentovaných mladých lidí se vůbec nedostane. Policie v Brně vypátrala jednoho z vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Uprchlého vězně našla krátce po sobotní půlnoci hlídka oddělení hlídkové služby na Tomkově náměstí, jak říká policejní mluvčí v Brně Petr Vala.
2: Při lustraci policisté zjistili, že se jedná o vězně, který 5. září roku 2026 krátce po 2. hodině ráno svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice.
1: Po druhém z mužů policisté nadále pátrají, je jim 35-letý Marian Necbala. Muž je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Jakékoliv informace můžete volat na linku 158. Stavbaři znovu zavřeli rušnou křižovatku pod mostem zvaným Sněhulák v Liberci. Jde o silnici první třídy 35. Pokud se stihnou všechny plánované práce, měla by tato uzavírka být letos poslední. Iveta Štočková, mluvčí firmy Euroviacz, která je dodavatelem stavby, k víkendové uzavírce dodala.
3: Tento víkend bude uzavírka dvě noci za sebou od 18. hodiny do 8. hodiny ráno a z neděle na pondělí je to potom od 18. hodin do 14. hodin, protože využijeme toho státního svátku, abychom stihli co nejvíce práce. Jelikož pracujeme ze spodní části mostu ve směru od Liberce na Hrádek, tak potřebujeme bezpečný prostor pro to, abychom ty práce mohli udělat. Konkrétně o tomto víkendu montujeme takzvané mostní římsy.
1: Obnova mostu je podle ředitelství silnic a dálnic nutná. Prohlídky totiž ukázaly, že jsou ve velmi špatném stavu. Práce budou pokračovat i příští rok na druhé polovině mostu. Ten by měl být hotový na začátku prázdnin.

0: Rádio Bontón.
1: Promoklé duše se vrací z práce, autobus nikde, tak pohovoří krátce na zastávce, slova nic nejsou a duše to vědí.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Babí léto ještě příští týden bude, ale pomalu už nám začíná topná sezona. Ta už třeba odstartovala v severomoravském Štramberku. A ne zrovna šťastně. První případ otravy oxidem uhelnatým řeší záchranáři právě v tomto městě na Novojičínsku. U Beskyd přiotrávili se tu dva seniori, které s vysokou hladinou oxidu v krvi převezli do nemocnice. Ve slovenských Tatrách už napadlo 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh navíc ve strmém terénu způsobovat i laviny a splazy, varují lavinoví experti podle slovenského serveru aktuality.sk. V Tatrách platí první lavinový stupeň. Zatímco maturanti jednoho z nejsilnějších ročníků přemýšlejí, jestli a kam si příští rok pošlou přihlášku k vysokoškolskému studiu, vláda Andreje Babiše z hnutí ANO jim nachystala nemilé překvapení, píšou novinky.cz. Kabinet vysokým školám v návrhu rozpočtu na rok 2027 totiž pokrátil finance a ty proto oproti letošku zřejmě omezí počet nově přijatých studentů. Dostat se na vysněnou vysokou tak bude příští rok výrazně těžší než letos a na spoustu talentovaných mladých lidí se vůbec nedostane. Policie v Brně vypátrala jednoho z vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Uprchlého vězně našla krátce po sobotní půlnoci hlídka oddělení hlídkové služby na Tomkově náměstí, jak říká policejní mluvčí v Brně Petr Vala.
2: Při lustraci policisté zjistili, že se jedná o vězně, který 5. září roku 2026 krátce po 2. hodině ráno svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice.
1: Po druhém z mužů policisté nadále pátrají, je jim 35-letý Marian Necbala. Muž je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Jakékoliv informace můžete volat na linku 158. Stavbaři znovu zavřeli rušnou křižovatku pod mostem zvaným Sněhulák v Liberci. Jde o silnici první třídy 35. Pokud se stihnou všechny plánované práce, měla by tato uzavírka být letos poslední. Iveta Štočková, mluvčí firmy Euroviacz, která je dodavatelem stavby, k víkendové uzavírce dodala.
3: Tento víkend bude uzavírka dvě noci za sebou od 18. hodiny do 8. hodiny ráno a z neděle na pondělí je to potom od 18. hodin do 14. hodin, protože využijeme toho státního svátku, abychom stihli co nejvíce práce. Jelikož pracujeme ze spodní části mostu ve směru od Liberce na Hrádek, tak potřebujeme bezpečný prostor pro to, abychom ty práce mohli udělat. Konkrétně o tomto víkendu montujeme takzvané mostní římsy.
1: Obnova mostu je podle ředitelství silnic a dálnic nutná. Prohlídky totiž ukázaly, že jsou ve velmi špatném stavu. Práce budou pokračovat i příští rok na druhé polovině mostu. Ten by měl být hotový na začátku prázdnin.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Za chvilku se tu také proletí čmelák a divokej byl. No a pak si můžete zatancovat hned v úvodu hodiny na Gypsy Kings Voláre. A my jdeme na počasí.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: A dnes má být polojasno až oblačno, ráno ojediněle čekáme mlhy, během dne bude oblačnosti od západu ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty vystoupají od 19 do 23 stupňů Celsia. V tisíci metrech a na horách naměříme 14 a na Šumavě 17 stupňů. Foukat by měl slabý, proměnlivý, během dne místy mírný, jihovýchodní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu.
2: Asi víte, ne?
0: No a rozptylové podmínky mírně nepříznivé, během dne pak dobré.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady přesně 8. hodina, neděle 27. září. Jonáš má svátek a zítra Václav. A proto vás pozvu už v této hodině na Václavskou pouť. Kam? Tak to se dozvíte už za malý okamžik, ale teď už Gypsy Kings a Voláre. Krásné ráno. Penso con sueño para sí.

0: Tohle je pan Černý, Black a Wonderful Life na Rádio Bonton. 3:04. Posloucháte Rádio Bonton, víkendové vysílání Rádia Bonton je neděle a už třetím dnem se koná Václavská pouť ve Strakonicích. Je to největší jihočeská pouť vůbec a na Strakonické pouti je řada pouťových atrakcí, stánkový prodej, bohatý kulturní i sportovní program. No a já jsem se podíval trošku zblízka, co nás čeká v neděli a právě dnes. Ale tak jedeme dál. Co by vás zajímalo? Kam byste chtěli vyrazit? Protože je spousta dalších krásných akcí. No a tahle vyšla na 9. měsíc. Křivoklání 29.9. No tak nevím, jestli je to v pořádku, ale pokud byste jedli na Strakonickou pouť, tak si ji užijte. Tak je Křivoklání, rytířská slavnost na hradě Křivoklátě dneska. No, máte z čeho vybírat. Teď už další muzika na Bontonu, Věra Špinarová, Kenny Rogers a Dolly Parton, anebo Divokej byl a Čmelák. Tady jsou.
1: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou.

0: Rádio Bonton doprava.
1: 8 hodin 31 minut, půl devátá a minuta na vrch a my se podíváme na silnice Litoměřicko. D8, 44. a půl kilometr na trase Německo, Praha. Pozor, tady se válí předmět na vozovce, překáží ve vozovce. Je to popadené dopravní značení na silnici, na dálnici. No a podíváme se ještě na Nymburk. V obce Hradišťko v Nymburce olej rozlitý na vozovce, je tady kluská vozovka, jezděte opatrně. A na Příbramsku v Čenkově je rozlitá látka také, opatrnosti. Je to průjezdné na místo, už míří hasiči, aby to uklidili. Přeji vám šťastnou víkendovou jízdu s rádiem Bonton a do uší posílám teď třeba Nick Kershaw, Water Be Good.

0: Tak tahle té krásné, úžasné, skvělé, dynamické zpěvačce se říkalo roková babička Tina Turner na rádiu Bonton. When the heart age is over na rádiu Bonton. Máme 43 minut před po 8 hodině a taky jsme před 9 a v 9 opět se dozvíte něco o počasí, ale teď vám řeknu, že v 11 hodin startuje 130. ročník jedné legendární akce. Je to běh závodu Česká spořitelna Běchovice, Praha. Běh je na 10 kilometrů, běží se tam opravdu skvěle, protože tenhle ten běh už je opravdu standardní. 13. kilometr ulice Českobrodské v Běchovicích, tady je start závodu. Cíl závodu je křižovatka ulice Hartigova a taky za Žižkovskou vozovnou na Praze 3. A Praha, protože Praha je klenotem historie české atletiky, tak se běží právě tady. No a kapacita závodu je 5000 běžců, takže pozor, v ulicích bude hodně žen, mužů, juniorů, juniorek, ženy, muži, příchozí, veřejný závod, štafety. No je tam toho hodně, v 11.05 začíná mistrovství České republiky ženy, v 11.15 pak mistrovství České republiky muži, pak jsou veteráni, veteránky, vlna veřejného běhu, no je tam toho spousty, dokonce těch vln tam jsou 4 plus štafeta a vyhlášení veřejného běhu je ve 14 hodin. Nedoporučuje se účast závodníků mladších 18 let, no a řeknu vám tedy, když si zaběháte, tak můžete být i běhna ze záběhlic.
1: Já jsem se zaběhla, kočka ze záběhlic.
0: No a my jedeme dál, protože máme tady spoustu muziky, před námi je tady Víťa Vávra, taky Alex Warren, Ordinary, a tady to je Modus, ty, já a můj brat Sklíčka dotykou. Přeji vám příjemný poslech a krásnou neděli ve společnosti Rádia Bonton.

0: Big Big World. Bára Basíková po celé Veni Domine. Taky k nám přijde Marek Ztracený a Minulost.
1: Tak proč si trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak pokoj jdem dám.
0: A nebo Richard Miller hned na startu hodiny. Štěstí je krásná věc.
2: Štěstí je ta krásná přepichová věc.
0: A my jdeme na počasí.
3: Radio Bonton, počasí.
0: Tak jak dnes bude, jaká bude neděle 27. září? Bude polojasná až oblačná. Ráno čekáme ještě ojediněle mlhy, během dne pak oblačnosti od západu začne ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty od 19 do 23, v tisíci metrech a na horách naměříme 14 a na Šumavě 17 stupňů Celsia. Foukat by měl slabý, proměnlivý, během dne pak místy mírný jihovýchodní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu. A jak jsou na tom rostlové podmínky? Po ránu ještě mírně nepříznivé, během dne pak dobré, fantastické. Tak si je užívejte.
3: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Krásný den, krásné dopoledne, máme 9. hodinu a neděli 27. září. Jonáš má svátek. Rád bych v tuhle chvíli udělal radost celému kolektivu ortopedické ambulance, včetně JIPky, operačního sálu, pod vedením primáře pana Mašata. A všem vám do Vršovického nádraží na Praze 10 nebo k Vršovickému nádraží na Prahu 10 přeji nádherný den a přeji také hodně štěstí. Poděkování tu máte od nadmíru spokojeného pacienta Pavla Seiferta. Posílám vám nádhernou písničku od Richarda Millera. Štěstí je krásná věc. Přeji vám hezký den.

zaborek, a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo zbylo.

0: V roce 1126 jí požehnal olomoucký arcibiskup Zdík a proto i připomínka výročí proběhne za účasti nejen pražského, ale také olomouckého arcibiskupa. V 10.30 se zahájí slavnostní mše a v kostele narození Panny Marie v Roudnici nad Labem bude celebrovat Mons Josef Nuzík, arcibiskup a Daniel Petr Janáček, opat strahovský. Bude tam moc fajn, budeme slavit a užívat si tohle ten krásný výhled z té hory Říp. Řeknu vám, že jednou jsem chtěl jednomu kanadskému hráčovi od nás z HC Beverly Teenov vysvětlit historii Řípu a já anglicky moc neumím. Tak jsem mu říkal, Kevin, it was, grandfather check with others people go up the hill and see and say this is nice land, this is Czech and Slovak land. No, nepochopil to, pak se podíval na Wikipedii a začal se smát Kevin Čučmen. Ale teď už další Jeleni, Fleetwood Mac, ty jsou úžasní, naprosto luxusní, Little Lies a taky Eláni Kočka.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton.
1: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma. A Jelen tím pádem taky. Ahoj, zdraví vás Jindra Polák.

0: Rádio Wanton doprava.
1: 9 hodin 33 minut a my míříme na silnice. Pozor si dávejte, v Hluboké nad Vltavou na silnici je překážka ve vozovce. Projíždějte velmi opatrně, mikrobus tu narazil do betonových zábran. V Praze na trase Modletice Ruzině 16,5 km tady probíhají práce na 4 úsecích silnice a probíhá usazování nosníku mostu a na místě už je hlídka policie a dohlíží na bezpečnost. No a z dalších zpráv, které tady máme, tak ještě na Příbramsku je vylitý olej Čenkov, na Příbramsku je rozlitá látka na vozovce. Opatrně projíždějte, hasiči už to uklízejí. Tolik z dopravy, přeji vám klidnou víkendovou jízdu s Rádiem Wanton a nás čeká Hanka Hegerová, Petr Habka, Levandulová, také Rupa Líca, Sebastián a nebo Šer. Právě teď, tak poslouchejte a užívejte. Krásnou neděli.

Radio Bonton.

nulová. Úplně celá celička levandulová. Nádherně levandulová.

nádherný duet Petra Hapky a Hanky Hegerové Levandulová, kterou známe asi všichni. Co říkáte? Historické slavnosti vína za přítomnosti císaře římského, krále českého Karla IV. A jeho dvora, to jsou karlštejnské dvory nebo karlštejnské vinobraní. Návštěvníci, kteří tam přijdou, pokud tam zajedete, čeká na vás na Karlštejně bohatý program z doby středověku, ochutnávky vín a kulinářských specialit, rytířský turnaj a vystoupení mágů. Takže až do dnešního dne, do 20. hodiny, můžete v podhradí Karlštejna i na hradním nádvoří slyšet rozesvůjčící se pišce, trubače, hudebníky, rozjedu se rytířská klání, roztančí se tanečnice a bude se slavit vinobraní. Tak pokud chcete, tak dnes máte možnost na Karlštejně. Ale tady máte další možnost poslechnout si další krásné písničky Sandru Hiroshima, Petr Kotwald, James Blunt a nebo Petr Novák. Tady jsou.

Tohle je zpěvačka Sandra Lauer z Německa a její Hiroshima na rádiu Bonton. No a co nás čeká po celé, tak tady je malá ochutnávka toho, na co se můžete těšit. Opět Radeček a jejich Praha.

0: kapela Činasky a jejich báseň. Chtěl bych napsat verše zásadní o tom, jak zahralo zelení život náhradní. A pak si spolu taky na začátku hodiny zaspíváme Vulevu, Vulevu, Vulevu, dance. Ne, bude to jiné podání. Švédská kapela a Vulevu. Abba. A jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: A dnes má být neděle polojasná až oblačná, během dne bude oblačnosti od západu ubývat až do vyjasnění, no a teploty se budou pohybovat od 19 do 23 stupňů Celsia, celkem hezky bude. V 1000 metrech a na horách rtuť teploměru vyleze na 14 a na Šumavě na 17 stupňů Celsia. Foukat by měl slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu a rostlinové podmínky jsou během dne jen a jen dobré. Tolik počasí a Radio Bonton.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady přesně 10. hodina dopolední, já vám přeji krásný den v neděli 27. září. Jonášům jen to nejlepší k svátku, no a protože český národ je vesměs zahrádkářský, všichni jsme zahrádkáři a někdy jsme měli nějakou zahrádku nebo chceme zahrádku pořídit, tak pro vás je tady podzimní zahrádkářská výstava, na kterou vás pozvu, ale jak už jsem říkal, ze Švédska přijde čtyřka ABBA a ty jsou tady Vulevu.

tle vyspělá Sabrina a Boys a Summertime Love na rádiu Bonton. Tak jsme si zaspomínali trošku na léto, i když venku to babí léto je pořád a říkali, že až do října si budeme užívat sluníčka, tak uvidíme. Pokud pěstujete papriky, třeba Karolínu Reaper jako já, tak věřte, že se ještě hezky zbarví z té oranžové, žluté do červené a pak bude pálit. Jinak k těm paprikám vám řeknu jednu věc. Jeden postřeh, já jsem vypěstoval papriku, dal jsem ji do květináče, respektive do kýble 5-litrovýho, vyvrtal jsem díry, zalívám to, dávám tam hnojivo a oni mi rostou. Já jich tam mám tak přes 30. Tři velký žlutý exempláře nebo oranžový. Takže čekám až z červenají a říkal jsem si, umělá inteligence mi řekla, že Karolina Reaper je jedna z nejpálivějších paprik, má 2500 jednotek, tak jsem si říkal, nebo 2,5 milionu, pardon. No a tak jsem si říkal, tak když jsem ochutnal jednu z velkého nákupu, jednu, ale úplně jinou, habanero, tak jsem si říkal, tak tohle to bude ještě 10x, možná 12x silnější. Tak jsem si utrhnul jednu malou, ochutnal, ona byla sladká. Říkám, tak ještě není vyspělá. No a pak jedna spadla sama, tak jsem ji tam taky šoupnul, říkám, ta bude sladká, centimetr v průměru a můžu vám říct, že mi hořela celá pusa. Ale pokud chcete něco o zahrádkáření, tak tradiční výstava výpěstků ručních prací a zahrádkářských zajímavostí se koná právě dnes. Je to spolek albrechtických zahrádkářů a ten nás zve na tradiční podzimní výstavu. Těšit se můžete na výpěstky, ruční práce, dekorace a další zahrádkářské zajímavosti.

0: Tak tohle dá se říct soused můj z Ústí nad Labem, David Dale v ozvěnách na Rádiu Bonton. Je 10:33 a my jdeme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: A rovnou míříme do hlavního města Praha. Ulice Opletalova, tady pozor, v Praze se stala dopravní nehoda. Projíždějte velmi opatrně, řidič osobáku srazil cyklistu. Tak a teď ještě v Hluboké nad Vltavou si dávejte pozor na dopravní nehodu mikrobusu do betonových zábran. Provozu tam překáží, tak projíždějte velmi opatrně. A ještě v Praze na trase Modletice Ruzině 16,5 km. Zhruba na 4 úsecích silnice se tvoří kolona vozidel. Probíhá usazování nosníku mostu, na místě už hlídkuje i policie České republiky. Tolik z dopravy. Přeji vám šťastnou cestu a teď už činasky, taky DJ Bobo, Everybody, anebo FR David Awards.

0: Radio Bonton.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný. Za celou kapelu Činasky vám přeju prýma den. A teď vám z Rádia Bonton posíláme jednu naši píseň. Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: to byl DJ Bobo a Everybody na rádiu Bonton, taková jedna taneční. A teď tady mám jednu slavnostní, svatováclavské slavnosti v Žínkovech, v areálu Žínkovského kostela, kde jsem také byl a bylo tam krásně. A bude k vidění historická módní přehlídka, výstava umělecky zpracovaných erbů majitelů panství. A to není všechno. Taky pro děti tady je přichystané Maňáskové divadlo, šermířská vystoupení, a letos bude zcela výjimečně přístupná zvonice kostela i se zvonem z doby renesance. Nebude chybět jarmariční tržiště, no a přehlídka od rané gotiky po začátek 20. století na vás také čeká. Takže pokud chcete dnes si užívat v Žínkovech od 10 až do 17 hodin, máte tu možnost a svatováclavské slavnosti jsou v plném proudu. My už teď máme před sebou další muziku do celé Rockset, taky Petr Rezek, Faith Hill, anebo Karel Zich a Lenka v říši divů. Tak příjemný poslech.
1: Telegram s adresou svět,

A další dárek ze Švédska, to je Per Gessle a Marie Fredriksson, tedy dvojka Roxette a Fading Like a Flower na Rádiu Bonton. Po celé tu s námi bude Pink, What About Us?

0: miluju tuhle zpěvačku. Taky Ilona Čáková. Vždycky jsem si přála mít. A nebo Linda Finková a Pavel Noha. Nemá hit. Jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: A dnes má být neděle polojasná až oblačná, během dne pak oblačnosti od západu začne ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty od 19 do 23, na horách 14 a na Šumavě 17 stupňů Celsia. Foukat bude slabý, proměnlivý během dne, místy mírný, jihovýchodní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu. A rostlinové podmínky jsou během dne velmi dobré.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tu přesně 11. hodina dopolední. Já vám přeji krásnou neděli 27. září. Vlastnoručně si v této hodině opečeme obilné placky na ohni. Pokud jdete do toho se mnou, tak vyrážíme. Teď už Lenka Finková a Pavel Noha. Kdo nespívá, nemá hit. Krásný den od mikrofonu Radia Bonton vám všem přeje Libor Weber.

0: máte ještě vůbec nějakou energii tady po té písničce Bailame a Gypsy Kings, tak budeme pokračovat. Je tady neděle 27. září a podzimní zemědělské pečení je v plném proudu. Ano, od 10. hodiny až do 17. dokonce i zítra se můžete přijít podívat a užít si krásu zemědělského babího léta. Vyzkoušíte si podzimní práce v raně středověké vesnici, to je úžasný. Společně s jejími obyvateli můžete třeba orat, sekat dřevo a za odměnu si opéct jablka nebo vlastnoručně vytvořené obilné placky na ohni. A k tomu řada originálních her, úkolů a hlavolamů zeměráje. No a reálnou vesnici z raného středověku uvidíte rozhodně. Tady si můžete spolu s obyvateli vytočit nádobu na kopacím hrnčířském kruhu, tak jak tam rozkopou těma nohama, příst a tkát, mlít mouku, podrbat kozy, to by se mi líbilo, nebo třeba okopávat zahrádky. Prostě kromě kaší si můžete umlít mouku na kamenné mlínku a upéct si placku na ohni. Tak, dlouhá stezka na busu je taky připravená, lukostřelnice, archeologické naleziště, dětská vesnička, hrejkov s úřadem, kuličkové hřiště, pátrání po kamenech času nebo letošní novinka Klenoty přírody. Nechybí ani hospůdka se stylovou nabídkou a tohle všechno v zimě ráji v Kovářově. Tak a teď už další muzika a poslouchá nás taky Jirka Kozák a ten se těší na zpěvačku Pink, stejně jako já, ale ta teď ještě nebude. Bude Ilona Čáková, Modern Talking a Olga Lounová k výškám.
1: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitamínů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
2: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.

0: Rádio Bonton doprava.
1: 11:31, po půl dvanácté a my opět míříme na silnice, tentokrát na Jindřichohradecko do Dačic. A tady si dávejte pozor, tady je havárie osobního vozidla v Dačicích na Jindřichohradecku. V Českých Budějovicích v ulici Husova, v Husovce, projíždějte opatrně, tady se srazila dvě osobní auta a na Děčínsku na Pěšině, přímo v Děčíně, ulice na Pěšině, projíždějte opatrně, tady se také srazila dvě osobní auta. Přeji vám klidnou víkendovou jízdu s Bontonem a hlavně dojďte ve zdraví a bezpečně. Teď už vet, taky Aneta Langerová, anebo Ricky Epovery, Made in Italy.

Posloucháte Rádio Bonton, máme 3 minuty před 3:15 a já se podívám na zítřejší svátek. Ano, máme státní svátek, máme volno, nebo většina z nás, ale také na toho 28. září připadá Den věží a rozhleden. Je to měsíc věží a rozhleden, období mezi dvěma významnými výročími od 28. září do 28. října, kdy příroda a počasí stále lákají k výletům. Měsíc věží a rozhleden startuje každoročně Dnem věží a rozhleden, který připadá na zítřek, a celostátně ukončení akce je stanoveno na 28. října, kdy se turisté mohou rozhlednami rozloučit českým dnem a českými vlajkami. Takže to je jedna věc, jedna pozvánka na zítra. No a taky tady mám jednu aktuální zprávu. Pražský okruh u Slivence se dnes na zhruba 2 hodiny uzavře kvůli usazení mostního nosníku. Uzavírka začíná ve 13 hodin a bude obousměrná. Oznámila to dnes policie na síti X. Místo omezení bude na kilometru 16,5, tedy za sjezdem na Slivenec směrem na dálnici D5. Tak jezděte opatrně a já vám přeji krásný den s Rádiem Bonton. A teď už slíbená Pink a Michal David, Děti ráje.

0: Tohle je Jon Sekada a Just Another Day, nebo Sekada, a po celé Unique 2. Prostě protančíme neděli, protože zítra je volno. Taky slza, každý sám. A k obědu si dáme Elány, tanečnice z Lučince. A jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Jaké počasí nás čeká dnes v neděli? Je tu téměř pravé poledne. Má být polojasno až oblačno. Během dne bude oblačnosti od západu ubývat až do vyjasnění. A co se týče teplot, nejvyšší teploty dnes se budou pohybovat od 19 do 23 stupňů Celsia. A v tisíci metrech a na horách naměříme 14 a na Šumavě 17 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý, během dne místy mírný, jihovýchodní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu. A rostylové podmínky během dne jsou dobré. Tolik počasí na Rádiu Bonton. No a mě nezbývá nic jiného, než vám popřát dobrou chuť k nedělnímu obědu a užívejte zítřejší den, pokud máte volno, tak co nejlépe. Pokud jste v práci, tak ať vám to utíká. Hezký den a za týden se na vás těší Libor Weber. Hezký den.
1: Česká hudba je doma na Rádiu Bonton.

0: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
1: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. Včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše tě.

nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka v sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Radio Bonton.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Nestíháš? V pohodě.

Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

Opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
2: Krásný nedělní podvečer, máme 27. září, svůj svátek slaví všichni Jonášové a my jim tímto přejeme jen to nejlepší k jejich dnešnímu svátku. Co nás dnes čeká a nemine, také rádi cestujete a jezdíte často přes Rakousko. Přidáme pár tipů, za co vám může z Rakouska přijít pokuta a poměrně dost vysoká. A také, co s tím dělat a jak se bránit. Zjistíme také během dnešního večera, že cestovat do italských Benátek se vyplatí, ale mimo sezónu, protože jinak si za vstup do města zaplatíte, nejen za památky. Také se mrkneme na ceny dálničních známek pro příští rok. Zda zůstanou stejné a co nabídnou nového. A už za malou chvíli také mrkneme na významné dny celého příštího týdne, aneb každý den je důvod k oslavě. Ovšem, na rádiu Bonton je to nejlepší z muziky připraveno prakticky neustále. My v tuto chvíli tady máme připravenou třeba Susan Vega, také Petra Hapku, ale odstartuje to Una Nota Speciale. Alice!

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: To byl malý vůz Ilony Čákové tady u nás na Rádiu Bonton a my už jdeme mrknout na významné dny celého příštího týdne. Začneme 28. zářím, tedy pondělkem. To oslavíme Den české státnosti. Státní svátek, hurá, nemusí se do práce. To je oslava sama o sobě. Také je to ale den polož hloupou otázku. Tak to já také slavím každý den. A také den rodiny, tedy večeře s dětmi. Úterý 29. září je Národní den kávy a také sušenek biskoty. Tak ty mám teda moc rád. Už vím, co si sebou vezmu na oslavu. Ve středu 30. září je Mezinárodní den podcastů a také Národní den horkého svařeného sajdru. No, ňam. Čtvrtek, ten toho má opravdu hodně. Mezinárodní den seniorů a také kávy, světový den saké a cyklistiky, Národní den domácích sušenek, den balónků po celém světě a Mezinárodní den hudby. A to je tady u nás na Rádiu Bonton dost a dost. V pátek slavíme den pojmenuj své auto. Má to vaše už nějaké jméno? Já si pamatuju, já měl Pepu a můj kamarád měl Barču. No jo, pojďme ale na sobotu. 3. října, světový den úsměvu, den zlomyslných dívek, ale také národní den bez cukru. Tak sobota hold sladká asi nebude. Ale v neděli máme světový den zvířat a den z kořicových šneků. O co jsme v sobotu přišli, to si v neděli nahradíme. Teď už ovšem míříme k tomu nejlepšímu z muziky, za malou chvíli také mrkneme na silnice a do té doby Tony Esposito opět a Radeček společně s Eli, nebo právě teď na Rádiu Bonton Alphaville.
1: Rádio Bonton.

0: protože to nevzdám a Gump na rádiu Bonton právě dozněli a my jdeme mrknout na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na nehodu dvou osobních automobilů na silnici 33 u obce Hořenice na Náchodsku. Je to bez zranění a místem se dá projet se zvýšenou opatrností. Osobní automobil skončil mimo vozovku na silnici číslo 50 u Buchlovic na Uhersko-Hradišťsku. Na místě zasahuje policie, ale i tímto místem projedete. A střet dvou osobáků se stal i na silnici 200 u Horšovského Týna na Domažlicku. I tady je to naštěstí bez zranění, na místě policie. Tak pozor, ale s opatrností projedete. No a my opět ze silnic míříme za tím nejlepším z muziky tady u nás na Rádiu Bonton. Michal Hruza, to je nabídka, která přijde už za malou chvíli. Ovšem teď je připravená Belinda Carlisle.

0: Radio Bonton.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova, já

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16. 9.

0: Právě doznívá sladké mámení od Heleny Vondráčkové a před námi pohled na zítřejší počasí a ještě předtím z muziky třeba Scorpions, také Karel Gott nebo právě teď Passenger.
1: Radio Bonton.

0: Tak to byla Naďa Urbánková na Rádiu Bonton a v příští hodince se můžeme těšit třeba na Lucii Bílou.
1: Už nechci řvát, chci radši zpívat a hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Chybět nebude ani skupina Krištof. Dáme si i Marka Ztraceného.
2: Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření.
0: Ještě předtím vším, ale samozřejmě mrkneme na zítřejší počasí.
3: Radio Bonton počasí.
0: Zítra bude jasný až polojasný den. V noci a ráno se ještě ojediněle mohou objevit mlhy a ve vyšších polohách můžou být i namrzlé silnice. Nejvyšší denní teploty ovšem velmi vysoko, mezi 20 a 24 stupni Celsia. Den jako korálek a my startujeme do další hodiny.
3: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Je tady druhá společná hodina a v ní potěšíme všechny občasné řidiče, kteří párkrát za rok využijí dálniční sítě. Protože přichází změna, a to v jednodenních dálničních známkách. A pozitivní informace máme i pro ty, kteří si kupují takzvanou celoroční známku. Už za malou chvíli prozradím víc a do té doby to nejlepší z muziky. Stevie Wonder, Lucka Bílá nebo právě teď na rádiu Bonton Sunshine Reggae Laidback.

0: Tak to byl Pavel Vítek na rádiu Bonton a my už teď míříme za dálničními známkami. Ty řeší skoro všichni motoristé, kteří využívají dálnice, ať už ke každodennímu ježdění, anebo k tomu občasnému. Potěšíme zejména ty, kteří na dálnice vyráží jen párkrát do roka. Ještě v letošním roce platilo, že pokud jste si koupili jednodenní dálniční známku, tak platila pouze v tom kalendářním dnu. To znamenalo, že jste třeba jeli do Prahy na koncert od někud z Moravy a tak jste si odpoledne zakoupili dálniční známku. Řekněme třeba kolem 3. odpolední. Ale ejhle, ona vám o půlnoci přestala prostě platit, protože najednou byl tady den následující. A vy jste tak na cestu zpátky si museli pořídit další jednodenní dálniční známku. A to by právě novela zákona od roku 2027 měla změnit. A jednodenní dálniční známky by měly být 24-hodinové, tedy od hodiny, kdy si ji koupíte, do hodiny následujícího dne. Pěkně 24 hodin. To si myslím, že je cesta fakt jako správného rozumu. Jinak, pokud celá novela projde legislativním procesem, ceny pro rok 2027 zůstanou na současné úrovni. To znamená, roční dálniční známka by měla stát 2570 korun, 30denní 480, 10denní 300 korun a nová 24-hodinová varianta 230 korun. No, zaplať pámbu, aspoň tohle by se nemělo zdražovat. No a my už se teď pojďme mrknout na to nejlepší z muziky. Tina Turner, také Krištof, nebo právě teď Rick Astley.
1: Radio Bonton.

some. Sam hrát neuhraješ, jsem nic, co zmizí.

jeden bubeň ze vesmíru, co tě ladí,

0: Právě dospíval Marek Ztracený na Rádiu Bonton a my se jdeme mrknout na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na nehodu dvou osobních automobilů v ulici Československé armády v Bohumíně na Karvinsku. Místem projedete se zvýšenou opatrností. Další dopravní nehoda, tentokrát osobní automobil mimo komunikaci. Skončil na silnici 611 u Poděbrad na Nymbursku. Na místě policie místo je značené a i tímto místem projedete. A sraženou srnu nám hlásíte také ze silnice 283 v Mírové pod Kozákovem na Milsku, tak pozor na to. Všude tam, kde nás posloucháte, posíláme klid, mír, pohodu a hlavně dobrou muziku. A k ní přispěje rozhodně zpěvačka Cher, Palo Habera nebo právě teď Sandra.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Tak to byla Petra Janů a její malá premiéra na rádiu Bonton. No a před námi aktuální pohled na zítřejší počasí a také Modern Talking, nebo právě teď rodinný tip. Poká!
1: Rádio Bonton.
2: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili.

0: Tak to byli bratři Křížkové a skupina Zoo na Rádiu Bonton a v příští hodince nás čeká třeba Hana Zagorová.
1: Za každou chvíli s tebou platím víc, než se ti může zdát. A z jedné...
0: Dáme si ale také krásný duet Davida Stipky a Evy Farné. Děkujem, že jsi tedy skupina No Name. Ještě ale než se pustíme do toho nejlepšího z muziky, tak mrkneme i na zítřejší počasí.
2: Radio Bonton počasí.
0: Zítra nás čeká slunečný den s nadprůměrnými teplotami. Po ránu bude jasno a polojasno a na některých místech se ještě mohou vyskytnout mlhy, které ve vyšších polohách mohou být i mrznoucí. Ovšem nejvyšší denní teploty mezi 20 a 24 stupni. A my startujeme do další hodiny.
2: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Jste zamilovaní nebo jen toužíte po krásné romantické dovolené a vaší vysněnou destinací jsou italské Benátky? Pokud jste tam v nedávných letech byli, tak víte, že jsou dny, kdy za pouhý vstup do města už se vybírají peníze a ne malé. A pozor, přijde zdražení a těch dnů bude víc. Za malou chvíli prozradím, o co vlastně jde, a do té doby Frankie Goes to Hollywood, také David Stipka s Evou Farnou, nebo právě teď Chiquitita, tedy ABBA.

Petr Kotwald na Rádiu Bonton a my už teď míříme do italských Benátek. Ty doslova a do písmene praskají ve švech pod náporem turistů. No a proto se město rozhodlo, že se bude snažit v těch turisticky nejvytíženějších časech samozřejmě regulovat počet návštěvníků tohoto úžasného romantického města. A proto tam před 2 lety zavedli takzvaný poplatek za vstup do města. Ten se netýká lidí, kteří se v Benátkách ubytují a nocují tam. Pouze takových těch jednodenních turistů. Před 2 lety se začaly vybírat částky kolem 10 euro za jednodenní vstup do města. A to v měsících duben, květen, červen a červenec. Vždy pátek, sobota a neděle od 8:30 ráno do 16:00 odpolední. A uhradit ho museli opravdu všichni, kdo do města chtěli vstoupit. Jenomže pravdou je, že úklid Benátek po turistické sezóně stojí 100 milionů eur, alespoň podle tamní starostky benátského města. No a proto se rozhodli, že toto vstupné zdraží a rozšíří i množství dní. Těch bylo v loňském roce kolem 60 během 4 měsíců. No a letos by tak měly přibýt další. Ovšem, cena, která bude za takovýto jednodenní vstup, tak už nebude 10 euro, ale bude to 30 euro. Takže přátelé, já doporučuji buď to tam vyrazit v týdnu, protože všedních dnů by se to zatím týkat nemělo, anebo si to prostě dát pěkně mimo sezónu, kdy stejně ty Benátky jsou nejkrásnější a aspoň se tam nebudete mačkat. My už teď míříme k tomu nejlepšímu z muziky, za malou chvíli také pohled na silnice a do té doby Fiction Factory, také Hana Zagorová a nebo právě teď La Italiano, Toto Cotugno. Radio

0: Bonton Fiction Factory a my míříme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na havárii dvou vozidel na silnici 386 u Chudčic u Brna. Nehoda se obešla bez zranění a místem projedete se zvýšenou opatrností. Sraženou srnu nám hlásíte ze silnice 37 u Žďáru nad Sázavou, tak pozor na to. A dva osobáky v sobě také na silnici 55 u obce v Norovi na Hodonín.

0: roušku, tak bacha na to, i tímto místem projedete se zvýšenou opatrností. Ze silnic opět míříme k tomu nejlepšímu z muziky a posíláme třeba No Name Eltona Johna, nebo právě teď duet Mamka a dcera Lenka Filipová a Leny.
1: Radio Bonton. Radio Bonton. Znáš mě?

To byla Beverly Craven na rádiu Bonton. Před námi aktuální informace o počasí a do té doby třeba Valdemar Matuška, Beyoncé nebo právě teď Václav Neckář.

0: Perfect day. Právě dozněl Perfect Day z roku 1997 a v příští hodince se můžeme těšit na Xindla X. Pojďme si ale společně s tímto zpěvákem prodloužit ten čas léta. Chybět nebude ani Celeste Buckingham společně se skupinou Slza. Až v nás ten smutek půjde spát, až záští zvá... No a další duet v příští hodince Robin Mood a Eva Burešová. Ještě než si pustíme to nejlepší z muziky na rádiu Bonton, mrkneme i na zítřejší počasí.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Zítra nás čeká slunečný den s nadprůměrnými teplotami, jen po ránu musíme ještě počítat ojediněle s mlhami, které ve vyšších polohách mohou být i mrznoucí. Nejvyšší denní teploty ovšem mezi 20 a 24 stupni. A teď už startujeme do další hodiny.
1: Rádio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Také často jezdíte přes Rakousko, ať už do dalších zemí, a nebo jste si ho oblíbili, tak pozor, číhají tam na vás pokuty, které nedávají smysl. Tedy alespoň u nás v Rakousku je to zcela normální. Za malou chvíli prozradím víc a do té doby to nejlepší z muziky. Sydney Youngblood, také Slza ze Celeste Buckingham, nebo právě teď na rádiu Bonton Věra Špinarová.

0: Rádio Bontón.
1: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

Tohle budete moci zažít už zítra po ránu. To byl Karel Gott na Rádiu Bonton a my už teď míříme přes hranice k našim rakouským sousedům. Každý z vás, kdo přes Rakousko jezdí, tak musí počítat s tím, že jiná země, jiné zvyky a pozor, také jiné pokuty za přestupky. Protože Rakousko je zemí, která je v tomhle ohledu dost speciální. Své o tom ví i český řidič, který u jedné zavřené stanice strávil pouhých 90 vteřin. Chtěl sice původně natankovat, ale kvůli zavřené provozovně musel ihned pokračovat dál v cestě s prázdnou palivovou nádrží. Zanedlouho mu přesto dorazil účet na bezmála 10 000 korun. Pravdou je, že Rakousko má spousty odlišných věcí, které pokutuje na rozdíl od České republiky. A tak je dobré se na začátku seznámit s tím, co v dané zemi platí. Ovšem, pravdou je, že tohle už působí skoro jako absurdita. Je třeba si ale uvědomit, že čerpací stanice jsou velmi často v držení soukromníků a tak vlastně tím, že zajedete na čerpací stanici, vjíždíte někomu na soukromý majetek. Každá čerpací stanice by takto měla být označena, abyste věděli, že se nenacházíte u státních čerpacích stanic, tedy na rakouském pozemku, ale u soukromníka. No a právě potom takovéto zaparkování se vám může vymstít. A to, ať už si tam jen chcete odpočinout, anebo právě tímto místem pouze a jenom projedete. Rakouský autoklub radí řidičům, že bychom neměli propadat panice. Požadované částky jsou totiž často záměrně nadhodnocené a rozhodně neodpovídají reálné vzniklé škodě na soukromé majetku. Adekvátní hodnota takového přestupku, včetně právního zastoupení, se pohybuje spíše okolo 100 euro. Je proto rozumné s druhou stranou aktivně jednat a zkusit navrhnout smírné vyřešení sporu o tuto nižší částku. Rozhodně není moudré obálku ignorovat a bláhově doufat, že se na celou věc zapomene. Raději písemně reagujte a vyžádejte si kamerový záznam a zpochybněte srozumitelnost označení soukromého pozemku u příjezdu. Tak to je rada přímo od rakouských právníků. No, asi jsou si tam chlapci tohoto problému vědomi. Tak já vám přeji, abyste žádné pokuty v Rakousku nedostávali, ale ani nikde jinde. A my už opět míříme k tomu nejlepšímu z muziky. Berlin, Xindl X, nebo právě teď Rod Stewart. Radio Bonton.

Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci. A svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří před

Jednal jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy. Nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky. A v 50 nechával si věštit od cikánky. A dříve, než mě přijme svatý

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když z

0: města.
1: Právě dospíval na Rádiu Bonton Jaromír Nohavica a my míříme na silnice.
2: Rádio Bonton doprava.
1: Pozor na nehodu dvou osobních automobilů, která se stala na silnici první čísly číslo 35. Je to ulice Moravská v Litomyšli. Místem se ale dá projet se zvýšenou opatrností. Sraženou srnu nám hlásíte i ze silnice v obci Votice na Benešovsku, tak pozor na to. No a druhá sražená srna je nahlášená na silnici 25 847 v Litoměřicích v ulici na Valech, tak bacha. V každém případě my už teď opět ze silnic míříme za tím nejlepším z muziky a rozhodně máme co nabídnout. Robin Mood s Evou Burešovou a nebo právě teď Milli Vanilli.

0: Právě dospíval na rádiu Bonton Mitlov a před námi dnes naposledy aktuální pohled na zítřejší počasí a do té doby Petr Novák, Celine Dion nebo Michal Davy.
1: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: chybět nebude ani Miley Cyrus. A jakže bude zítra?
1: Radio Bonton počasí.
0: Zítra nás čeká slunečný den s nadprůměrnými teplotami. Jen po ránu ještě musíme počítat s tím, že se ojediněle mohou objevit mlhy, které ve vyšších polohách mohou být na některých místech dokonce i mrznoucí. Nejvyšší denní teploty ovšem velmi vysoko, mezi 20 a 24 stupni Celsia. Já vám přeji, aby ten zítřejší den vám vyšel stejně tak jako počasí a do noci plné hitů, aby byla přesně podle vašich představ. A my se opět uslyšíme příští neděli. Naslyšenou.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO nebude možné vyhnout. Týkat by se to mohlo třeba daně spotřební, rafinerské a další. Schillerová to řekla v České televizi. Připravují se podle ní možné varianty. Zmínila třeba zdanění investičních bytů či některých návykových a škodlivých látek. Česká republika přijde o svou dominantu ve středočeském kraji. Nejvyšší stavbu v zemi chtějí odstřelit. Jde o dva vysílače u Liblic u Českého Brodu na Kolínsku. Jsou vyšší než Eiffelovka, ale už z nich nic nevysílá a zachránce se bohužel ještě nenašel a mají jít k zemi do poloviny října. Pro mnoho řidičů je to stále navigační bod, že se blíží třeba od Hradce Králové na Prahu. Plzeň začala testovat systém, který má hasičům při cestě k zásahu usnadnit a urychlit průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského auta. Systém v předstihu upraví semafory a současně pomůže předem upozornit řidiče přes informační systémy jejich vozů na blížící se zásahové auto. Plzeň je takovým prvním městem v Česku, řekl Jan Vítek z Národního expertního týmu pro kooperativní inteligentní dopravní systémy.
2: Systém propůjuje informace o tom, že vzniká hasičský zásah a velmi inteligentně je schopen sestavit trasu přes město a na křižovatkách na trase aktivovat zelenou vlnu. Pro ty hasiče spouští na všech křižovatkách prioritní zelenou, to znamená z toho směru, ze kterého přijíždí, je zelená, ostatní směry červená, žádný provoz křižovatce, bezpečný průjezd. Další vrstvou je odeslání informace k řidičům, takže vidí před sebou pozor, bude projíždět vozidlo hasičů, uvolní prostor dostatečně včas.
1: Pokud se nový systém osvědčí, měl by se rozšířit na stovku světelných křižovatek nejen v Plzni. Mohl by se třeba rozšířit do dalších měst a využívat by ho časem měla taky záchranka a policie. Policie ráno řešila aktivisty, kteří neoprávněně vnikli na soukromý pozemek na Vysočině. Přes 20 lidí ráno obsadilo chov prasat v Markvarticích na Jihlavsku. Další skupina pak protestovala před bránou zemědělského podniku. Chtěli prý upozornit na podmínky chovu. Policie ty, kteří vpadli dovnitř, odvezla v policejních autech. Podle hlavní zootechničky podniku vstupem na porodnu prasat aktivisté naopak ohrozili zdraví zvířat. A ještě jednou aktivisti, tentokrát ze severu Čech. Ti se zase nechtějí vzdát boje, ve kterém nesouhlasí s obnovením těžby kamene na kopci Tlustec v Ralské pahorkatině na rozhraní Česko-Lipska a Liberecka. Sdružení na záchranu kopce Tlustec se kvůli plánům soukromé firmy Kamenolom Brniště obnovit na kopci těžbu Čediče obrátilo i na ústavní soud. A pokud báňský úřad těžbu povolí, je připravené se soudit a zájmy obyvatel bránit i u Evropského soudu ve Štrasburku. Pokračuje předseda sdružení Tomáš Řízek.
3: Nelíbí se nám vliv na přírodu, nelíbí se nám vliv na krajinný ráz, je zde silně obydlená oblast a hlavně, co se týká technických záležitostí, obáváme se hlavně technické seismicity a vlivu na nemovitosti, protože všichni, co tady dneska třeba jsme, máme vlastně určité osobní zkušenosti a mně se příčí vysloveně, aby vlastně se těžilo na úkor nás.
1: Tlustec patří k dominantám Česko-Lipska na severu Čech. Čedič se tam těžil od 70. let 20. století. A v roce 1994, kdy lom patřil dnes už zkrachovalé firmě Beron, ale začali lidé z okolí proti těžbě protestovat. Stěžovali si na prašnost, provoz aut, hluk, otřesy při odstřelech, které jim ničily domy.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: A začínáme ve Slezsku a na severní Moravě. Revizoři na severu Moravy totiž budou natáčet kontroly ve vlacích a autobusech. Už mají dost agresivních pasažérů, kteří jedou často na černo. Už žádné zdlouhavé dokazování přestupků, potyček nebo jen odlišných názorů, píšou novinky.cz. Koordinátor dopravy v Moravskoslezském kraji společnost Kodis totiž vybaví své revizory přenosnými kamerami. Nosit je budou při všech kontrolách v regionální autobusové i železniční dopravy. I na západě Čech je velmi extrémní sucho. Hladina přehrady Březová v Karlových Varech vytrvale klesá a kvůli nedostatku trvalejších srážek se už dostává na nejnižší úroveň za posledních 20 let. Podle mluvčí povodí Ohře se hladina přehrady blíží mezní hranici, kde bude muset povodí odtok omezit. Uprostřed přehrady hladina odhalila i normálně zatopený historický most. Ten se stal cílem desítek lidí, kteří teď můžou suchou nohou přejít z jednoho břehu přehrady na druhý, a to právě po odhaleném mostě. Do přehrady podle údajů povodí Ohře přitéká z řeky Teplé teď 100 litrů vody za sekundu a z přehrady podle dnešních údajů vytéká 230 litrů. Lidé, kteří vyrazili v těchto dnech do Severní Ameriky, hlavně do USA, se můžou potýkat s problémy v letecké dopravě. Aerolinky totiž zrušily stovky letů kvůli nebezpečným bouřím. Extrémní počasí zasáhlo ve stejnou chvíli jak východní pobřeží, tak i západ kontinentu.
2: Hustý déšť, silný vítr, vysoké vlny a záplavy. Bouře podél severovýchodního pobřeží USA donutila aerolinky zrušit o víkendu stovky letů. Nepříznivé počasí zasáhlo území, kde žije přes 60 milionů lidí, spadá tam i New York. Zatok Havaji se přiblížil už třetí hurikán v krátké době, a to od srpna. A jiný hurikán teď ohrožuje oblast nedaleko pobřeží Mexika, tam má dorazit v pondělí. Jeho následky pocítí až v Arizoně, Novém Mexiku a Kalifornii. Z Los Angeles a Zdeněk Kratochvíl.
1: Slovenský premiér si zase pustil pusu na špacír. Robert Fico teď řekl, že jeho zemi by svědčila vojenská neutralita. Bratislava jako člen Severoatlantické aliance NATO ale své závazky podle něj nakonec dodrží. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila tři nové služby u příležitosti týdne knihoven, který se bude konat právě od 29. září do 4. října. Čtenáři si nově můžou půjčit domů i gramodesky, využít samoobslužný skener pro digitalizaci tištěných dokumentů, anebo si nechat vybrané dokumenty z ústřední knihovny ve Zlíně doručit třeba prostřednictvím zásilkovny. Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomínají koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou a budou i poutní mše. Jedna z nich v zámecké kapli v Náměšti nad Oslavou, víc říká kastelán zámku Marek Buš.
3: Domluvili jsme se s předchozím panem farářem i se současným náměšským, že na svatého Václava zde vždycky bude sloužena slavnostní poutní mše. Jiná ve městě ten den není, čili věřící se scházejí nahoře u nás na zámku.
1: Světce na Českomoravské vrchovině se budou připomínat i v kostele povýšení svatého kříže v Jihlavě v pondělí, potom koncertem, na kterém vystoupí sbor Melodie a kytarista Pavel Helan.